Ježíš přistoupil a řekl jim: Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.

Věra Gajdošíková, To pro nás. Byl jsi sám, Ježíši, sám. Opuštěn člověkem, opuštěn anděli, opuštěn otcem. Jak ti bylo, Ježíši, jak strašná muka si musel prožívat. Zavržen, zavržen, znělo v korunách stromů. To místo mne. Co tě k tomu vedlo, Kriste? Měl jsi vše, moc nad celým vesmírem, lásku všeho tvorstva, lásku svatých andělů, lásku svatého Otce. A ty jsi to vyměnil. Vyměnil jsi to za úděl člověka, za strašný úděl, smrt. Vyměnil jsi to za možnost věčného zatracení. Proč, Ježíši? Lidský rozum nepochopí hloubku tvé oběti. Lidské srdce není schopno pochopit velikost tvé lásky. To pro mne, to pro nás. Jak málo jsme vděční, Ježíši.

den. Jsem moc ráda, že tady dneska můžu stát a chtěla bych sem vám teda říct můj příběh, to, jak Bůh zachránil můj život. Asi by jsem, teda jmenuji se Lada, je mi 32 let a vlastně před 2,5 rokem jsem dokončila program v Teen Challenge. Tak já pocházím z Mostu a narodila jsem se vlastně do takové rodiny, kde můj tatínek vlastně byl taky závislý na drogách a živil se trestnou činností, takže vlastně mě, když byly 3 měsíce, tak tátu zavřeli na 5 let, tak já jsem zůstala sama s mamkou a pro moji mamku to bylo takový těžký, protože to prostě najednou zjistila, že si vzala někoho, kdo vlastně žije tak, jak žije a měla s ním dítě, takže a pracovala na směny na dráze, takže jsem často byla i sama doma nebo u babičky, ale nemám nějaký jako hrozný vzpomínky na to dětství, ale vlastně, když se táta vrátil z vězení, tak on, vlastně už jsme spolu nikdy nenašli ten vztah, jo, on prostě mě neměl rád a říkal mi to a dával mi to vlastně tak najevo, začal mlátit vlastně mě i mámu a já jsem, když jsem vlastně začala chodit do školy na tu základní školu, tak jsem kolikrát prostě táta přišel ve 3 ráno domů a rozbil celý byt a zbil mámu a já jsem musela jít ráno do školy a teď jsem nebyla připravená do té školy, takže jsem měla strach, co se bude dít. Pak jsem zase měla strach, co se bude dít, až přijdu domů, protože jsem nebyla připravená. Takže jsem měla prostě špatné známky a různé poznámky. A vlastně ten můj život toho dítěte, já jsem prostě nechtěla žít, jo. Já jsem si říkala, co je ten důvod, proč žiju. Viděla jsem ty děti okolo sebe, jak měly třeba šťastné rodiny, jak jezdili na víkendy s rodičema na chalupy. A já jsem to neměla, nechápala jsem, proč to tak je. A když mi bylo asi 11 let, tak ve škole, protože si ty učitelky všimly, že mám problémy, tak mě začaly posílat na různý psychologický, psychiatrický vyšetření a ve mně začala růst taková vzpoura. Já jsem prostě, jsem si říkala, to přece není, takhle mi nemůžete pomoct tím, že mě zavřeli do nějaký ordinace prostě s nějakým doktorem, kterýho jsem vůbec neznala. A když mi bylo asi 12 let a já jsem začala jen tak nějak přemýšlet, začala jsem mít takový ten svůj rozum, tak vlastně tak jsem se chytla takový party a vlastně jsem si ve 12 letech poprvé vzala drogy a potom už jsem ty drogy prostě začala brát, ani jsem nad tím, já bych řekla, že jsem neměla takový ten pud sebezáchovy, jo, že jsem měla takový sebedestruktivní sklony a vlastně jsem začala sem číchat toulen a když jsem byla v 9. třídě, tak jsem dostala toxickou psychózu a musela jsem vlastně tu 9. třídu dokončit na psychiatrii. Ale měla jsem takovou naději, že se zapojím do toho normálního života. Prostě jsem tam 5 roku a nějak mi to pomohlo. A měla jsem takový sny, že nastoupím na střední školu, že půjdu na učňák, tak jsem si to idealizovala, jo? Že to všechno bude dobrý. Jenže vlastně jsem se vrátila do prostředí, kdy moje mamka měla problémy s alkoholem a jsem neměla takovýto zázemí vlastně a o prázdninách jsem poprvé zkusila heroin a už prostě jsem pak zkusila nastoupit na učňák, ale už se mi nepodařilo se zapojit do té normální společnosti. Začala jsem prostě dělat takové věci, jako že jsem začala krást a podvádět a začala jsem prostě cestovat různě po léčebnách, v diagnostických ústavech. Takhle jsem vlastně žila, že už jsem byla úplně na okraji společnosti a spíš jsem se pohybovala v noci venku a když to bylo takhle přes den, tak mě všude vyháněli a už mě nechtěli vzít ani nikde na psychiatrii, protože jsem tam byla vždycky několikrát. A já jsem opravdu tak viděla, že už není nikdo, kdo by mi mohl pomoct. A jak vidíte i ty lidi, jak tam stojí vlastně, tak já nevím, jestli tam hlásili v tom rozhlase, že určitě možná něco říkali, ale nikdo vlastně si mě nevšimnul, až někdo na poslední chvíli. A potom tam vlastně takhle přijel ten vlak. A já jsem to úplně zázrakem přežila, vlastně se mi vůbec nic nestalo. A vlastně tohle video bylo natočené rok předtím, než jsem nastoupila do programu Teen Challenge. Já jsem vlastně
když mě takhle vytáhli, tak já jsem neměla kam jít, jo, já jsem si to ani neuvědomovala vlastně, co se stalo, ale když jsem byla v téhle beznaději, tak jsem potkávala křesťany, který vlastně mi říkali o Teen Challenge a říkali mi o Bohu, o tom, že mám naději a já, protože už jsem neměla ke komu se obrátit, tak jsem jim začala důvěřovat. Já jsem si říkala, ty jediný lidi tady jsou, protože všichni ostatní mě opustili a začala jsem vážně uvažovat o středisku Teen Challenge a vlastně oni, jak se za mě začali modlit a začali mi číst Boží slovo, tak já jsem najednou, mi to tak začalo do sebe zapadat a já jsem si uvědomovala, že jakože to je pro mě životně důležitý zjistit, jestli mi Bůh může pomoct. A když jsem se jednou dostala, byl takovej den, kdy mě zase sebrali policajti na ulici, odvezli mě do nemocnice, z té nemocnice mě vyhodili, protože prostě mě znali tam, tak já jsem tak stála před tou nemocnicí a opravdu jsem se začala modlit, začala jsem volat k Bohu a říkala jsem, jestli můžeš něco udělat, tak to musíš udělat teď, protože já, jestli si znova vemu drogy, já už se nevrátím zpátky. A najednou jsem prostě si vzpomněla, že ten den je ta pojízdná kavárna Teen Challenge v Mostě a tak Bůh mi opravdu dal nadpřirozenou sílu projít tím městem, protože jsem měla různý myšlenky, že budu mít absťáky, že můžu ještě tam sít pro drogy. A přišla jsem tam a když jsem tam vkročila, tak jsem věděla, že jsem udělala to nejlepší rozhodnutí. Jo, měla jsem všechny různý pocity, ale věděla jsem, že to je dobře. A tak mě vlastně přijali, i když jsem neměla doklady vůbec nic. Odvezli mě do toho střediska a když vlastně se otevřelo to středisko, otevřela ta pracovnice, tak já jsem si říkala, to je jenom snad anděl. Jo, jsem najednou viděla úplně to přijetí a tu lásku od těch lidí a to bylo silnější než cokoliv předtím, co jsem kdy poznala. Jo, že to nebylo takový, jako když mě přivezli někde do nemocnice a tam mi prohledali věci a jenom mě položit do postele, já jsem viděla to vroucí srdce těch lidí A tak jsem začala uvažovat o té změně, když to bylo těžké, já jsem měla abstinenční příznaky, protože jsem brala ty opiaty, tak jsem utíkala tam do vesnice, jo, a oni se mnou tam mluvili a pak mě museli odvízt do Bohnic na detox, kde jsem byla asi měsíc, ale už v těch Bohnicích začal můj vztah s Bohem, já jsem prostě slyšela v těch poštovicích evangelium, slyšela jsem o Ježíši, že prostě odpouštěl hříchy a že lidi, kteří k němu přišli, že se změnil jejich život. A tak jsem tomu chtěla začít věřit a začala jsem ho prosit, aby mi dal sílu vždycky tím dnem projít, protože jsem měla bolesti, nemohla jsem spát. A s tím challenge za mnou vlastně jezdili a já jsem se rozhodla, že nastoupím do toho střediska. Už tam se stala ta změna. Moje mamka, když za mnou přijela na návštěvu, tak říká, to nejsi ty, to je někdo jiný. A vlastně tak, že jsem nastoupila a začala jsem pracovat na tom svým charakteru. Já jsem vůbec neuměla pracovat, vůbec jako nějaká poslušnost vedoucím, to jsem nechápala, co je. Ale začala jsem se to učit a vlastně jsem dokončila ten program, začala jsem studovat, vlastně teďka druhým rokem studuju zdravotní školu. Taky mám dceru, která se mi narodila vlastně, když mi bylo 24 let a pak jsem ji opustila kvůli závislosti a tak teďka navazuju s ní ten vztah a můj život se úplně naprosto změnil. Jo, já jsem opravdu byla přes 15 let v závislosti a nebyl, kdo by mi pomohl. A tím, že jsem přišla do ten challenge a mohla se naučit žít podle Božího slova a mohla vidět ty lidi okolo sebe, tak můj život se naprosto změnil.

Věra Gajdošíková, maminčina víra. Víra je prý dědictví po otcích. Tu moji mi ukázala maminka. Často si vzpomínám, jak spolu jsme se modlívali. Byla jsem tehdy docela malinká, když začala mi vyprávět, kdo stvořil vesmír, hvězdy, měsíc, slunce, kdo stvořil člověka a pro něj celý svět. Když víra vyklíčí v tom malém dětském srdci, tu většinou po celý život vydrží. A i když někdy to srdce zatoulá se, tu víra zastaví je přímo nad strží. S vděčností k nebi oči, ruce i srdce zvedám. Za maminku svou Bohu děkuji. Tu její víru za celý svět snad nedám. A stejně jako ona, Ježíše miluji.

Milí posluchači Rádia Pokoj, ve spolupráci s vydavatelstvím World Challenge vás pozýváme k poslechu kázání Davida Wilkersona.

Zeptáte-li se kteréhokoliv křesťana, miluješ Ježíše? Odpovívám, samozřejmě ano. Ale slova samotná neobstojí ve světle jeho slova. Neboť sám Ježíš řekl, že naše láska k němu se projeví ve dvou jednoznačných věcech. Jestliže tyto dva nezvratné důkazy v našem životě zjevné nejsou, pak je naše láska k Ježíši jen ve slovech, ne ve skutku a v pravdě. Těmito dvěma důkazy jsou za prvé naše poslušnost každému Ježíšově příkazu a za druhé manifestace jeho přítomnosti v našem životě. Tento verš to všechno říká. Kdo má moje přikázání a zachovává je, to je ten, který mě miluje. A já ho budu milovat a zjevím mu sám sebe. Jan 14:21. Zjevím, to znamená zářit nebo propuknout. Jinými slovy, staneme se nástrojem nebo kanálem, který vyzařuje Kristovu přítomnost. Církev se často modlí, o Pane, pošli nám svou přítomnost, přijď mezi nás, padni na nás, pohybuj se nad námi, zjev nám sám sebe. Ale Boží přítomnost právě teď dolů nepřijde. Nepadne náhle a nepřekvapí nebo nezaplaví shromáždění. Zdá se, že si představujeme Boží přítomnost jako nějaký viditelný kouř, který Bůh rozprašuje do atmosféry, jako byl starozákonní oblak slávy, který naplnil chrám tak, že kněží nedokázali stát, aby mohli sloužit. Zapomínáme, že v těchto dnech jsou naše těla Božím chrámem a jestliže přijde Boží sláva, musí se objevit v našich srdcích a naplnit naše těla. Kristus nebydlí v budovách nebo v atmosféře. Vlastně ani nebesa ho nemohou obsáhnout. Spíš je manifestován skrze naše poslušná, posvěcená těla, jeho chrámy. Vy jste přece chrám živého Boha, jak Bůh řekl. Budu v nich přebývat a procházet se mezi nimi. Budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. 2. Korinským 6:16. A nebo nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha Svatého ve vás? 1. Korinským 6:19. Ale proč je v našich církvích málo nebo vůbec žádná přítomnost Ježíše? Proč je tolik zborů mrtvých? Protože buď pastor nebo lidé, nebo obojí, jsou duchovně mrtví. Prožívání Ježíšovy přítomnosti v církvi není ani tak záležitost společná, jako individuální. Každý člen je stále ještě chrámem a zůstává mu osobní zodpovědnost, aby byl poslušný Bohu a byl použitelný jako nástroj jeho přítomnosti. Tvoje církev může být mrtvá, ale ty přesto můžeš být stále ještě plný Kristovy přítomnosti. Nedávno mi čtyři mladíci řekli, loni jste kázal v naší církvi a bylo to tam mrtvé. Tak jsme se jen my čtyři začali scházet na společných modlitbách. Chtěli jsme být v pořádku před Bohem, činit pokání a hořet pro Ježíše. Naše skupina se rozrostla na 10 a pomáháme dalším, aby byli spaseni. Teď zveme diakony a pastory, aby se modlili s námi. Opravdu máme změněnou církev. Teď je tam Pán. Pravé probuzení, jak vidíte, je obnovení takovéto vášnivé lásky k Ježíši. Tato láska se vyznačuje novou touhou poslechnout každé jeho slovo. Postoj srdce, který říká, cokoliv řekneš, to udělám. Opravdu, probuzení je návrat k poslušné lásce lidmi, kteří jednotlivě vyznali a zřekli se všech hříchů a kteří touží po jediném, být kanálem Kristovy přítomnosti. Probuzení je stělesněné v těchto lidech. Oni jsou nositeli Kristovy slávy a přítomnosti, protože v nich stále proudí jeho život. Pastoři velkých církví mi řekli, musíte přijet a vidět, co Bůh dělá.
tisíce přicházejí, jsme přeplněni, naše uctívání je opravdu něco, to stojí za vidění. Šel jsem do některých z těchto církví s očekáváním, ale zřídka, když jsem na těchto masivních shromážděních cítil nebo zažíval skutečnou přítomnost Ježíše. Sbory nebyly důkazem pravého pokání. Věřím, že kdyby se tam postavil prorok a odhalil rozvody, cizoložství, smilstvo a směsici odporné hříšné hudby, jaké v těchto církvích existovalo, polovina zástupu by odešla. Oni se bavili. V jedné církvi zval vedoucí asi 50 lidí, aby přišli do modlitební místnosti, kde s nimi vedl obchodní řeči. Řekl jim, že se potřebují připojit k této církvi kvůli zakrytí, aby dostali odpovědi na své modlitby. V tomto sboru nebyly žádné nástroje nebo kanály jeho přítomnosti. Takzvané chvály a uctívání byl pouhý hluk a věděl jsem, že to nebude dlouho trvat a zástup bude volat po zábavě. Kde není pravá Kristova přítomnost, hledají lidé jen vzrušení. Opustil jsem toto shromáždění a ve svém srdci jsem věděl, že mezi těmito lidmi Ježíš nebyl. Bylo jasné, že nežijí v poslušnosti Pánu, takže ho vpravdě nemilovali. Ježíš se nebude zjevovat těm, kdo říkají, že ho milují, ale neposlouchají ho. Kdekoliv nalezneš Ježíšovu přítomnost, vždy tam najdeš přinejmenším 4 projevy, které propukají mezi jeho lidmi. Za prvé, hluboké, úderné usvědčení z hříchu. Kdekoliv svaté nádoby stělesňují živoucí přítomnost Ježíše, kdekoliv jeho svatá přítomnost tryská z poslušných srdcí, tam člověk, který si tajně uchovává ve svém životě hřích, udělá jednu ze dvou věcí. Buď padne na kolena a začne ho vyznávat, nebo uteče a schová se. Přichází den, kdy se Ježíš sám plně zjeví hříšnému lidstvu a lidé budou volat na skály a hory, aby na ně padli a schovali je před jeho strašlivou přítomností. A králové země a velmoži, boháči, vojevůdci i mocní a každý otrok i každý svobodný se ukryli do jeskyní a do horských skal a říkali horám a skalám, padněte na nás a ukryjte nás před tváří toho, který sedí na trůnu a před hněvem toho beránka. Zjevení 6:15-16. Během jednoho úterního nočního shromáždění jsem byl přemožen, když se Ježíšova přítomnost zjevila skrze zbožné uctívače, kteří na něj očekávali. Lidé přišli k oltáři, někteří vzlikali a naříkali. Hospodinova bázeň byla děsivá. Cítil jsem se jako Izajáš, který řekl, běda mě, již zahynu, protože jsem člověk poskvrněné rty maje, k tomu uprostřed lidu rty poskvrněné majícího bydlím. Izajáš 6:5. V této církvi často kážeme proti hříchu a mnozí mohou říci, vzdal jsem se všeho, co mi Duch Svatý ve mně zjevil, že se nepodobá Ježíši. Přesto zjišťuji, že to nestačí. Stále ještě nedosahujeme jeho slávy. Kázání samotné však nepřinese nenávist k hříchu, kterou mnozí v těchto posledních dnech potřebují. To dovede hluboká, průrazná, pronikavá manifestace Boží svaté přítomnosti. Učíme se nenávidět hřích a chodit v jeho bázni jen ve chvílích strávených v jeho svaté přítomnosti. Slyším, jak se křesťané vychloubají. V den soudu nebudu padat na svou tvář. Budu stát směle a zpříma, protože věřím v jeho spasení a ne ve své skutky. Je pravdou, že nejsme spaseni skrze skutky. Ale jestliže neposloucháme Kristova přikázání, potom jsme ho nikdy doopravdy nemilovali a on se v nás neprojevoval. Jan 14:21. Apoštol Jan, náš bratr i spoluúčastník v soužení,
Zjevení 1.9. Ten, který spočíval na Ježíšově hrudi, viděl Krista v jeho oslavené svatosti. Jan svědčil, obrátil jsem se, spatřil jsem, jakoby syna člověka, jeho oči jako plamen ohně, jeho hlas jako zvuk mnohých vod, jeho tvář byla jako slunce, když září ve své síle. Když jsem ho spatřil, padl jsem k jeho nohám jako mrtvý, ale on na mě položil svou pravou ruku a řekl mi, neboj se. Zjevení 1.12-17. Můžeš být jako Jan, spravedlivý bratr nebo sestra v Pánu, služebník, který prošel mnohým utrpením, ale dokáže někdo z nás stát v jeho přítomnosti, která září jako slunce ve vší své síle? Nedokážeme na tuto svatost pohlédnout o nic víc, než se teď můžeme podívat do slunce bez tmavých brýlí. V ten den nás on bude muset uschopnit, dotknout se nás a uklidnit nás, abychom se nebáli. Avšak tomu, který je schopen zachovat vás bez pádu a postavit vás bez úhony v přítomnosti své slávy s veselím. Juda 24. Ježíšova přítomnost má moc zničit a zahnat hřích. Povstane Bůh a rozprchnou se nepřátelé jeho a utekou od tváří jeho ti, kteří ho mají v nenávisti. Jakož rozehnán bývá dým, tak je rozeženeš. Jako se rozplývá vosk před ohněm, tak bezbožní zahynou před tváří Boží. Žalm 68:1-2. Tohle je obraz toho, co by se mělo dít, když si sám s Bohem ve své modlitební komůrce. Jeho děsivá, manifestovaná přítomnost je jako hurikán, který odfoukne špínu a dým chtíče, jako planoucí oheň roztaví všechnu tvrdost, hříšnost v jeho přítomnosti zahyne. Hory jako vosk rozplývají se před obličejem Hospodina. Žalm 97:5. Hory v tomto žalmu představují satanské pevnosti a hromady neústupnosti a tvrdohlavosti. Všechno z toho se rozplyne a zmizí u těch, kdo jsou uzavřeni s Bohem. Můžeme se do vyčerpání modlit. O Bože, sešli svou moc k odhalení hříchu. Hřích ničící moc do všech našich zborů. Ale nebude to k ničemu, dokud v těchto církvích Duch Svatý nepozvedne modlící se svatý ostatek těch, jejich ryzí srdce přivábí, pozve jeho přítomnost do svatyně. Nezažiješ opravdovou Ježíšovu přítomnost, dokud v sobě nebudeš mít rostoucí nenávist k hříchu, pronikavé usvědčení pro všechna svá selhání a rostoucí pocit nesmírné hříšnosti hříchu. Ti, kdo jsou bez Kristovy přítomnosti, jsou stále méně a méně usvědčováni z hříchu. Čím dále se vzdálili z jeho přítomnosti, tím více rostou ve smělosti, jsou arrogantní a stále více uspokojení v kompromisu. Ale nám nestačí jíst a pít v jeho přítomnosti. Musíme být také změněni a očištěni během přebývání s ním. Tehdy začnete říkat, jedli jsme a pili před tebou a učil si na našich ulicích. A on řekne, říkám vám, že vás neznám a nevím, odkud jste. Odejděte ode mne všichni, kdo konáte nepravost. Lukáš 13:26-27. Ti, kdo vyznávají, že jedli a pili v jeho přítomnosti, budou opravdu říkat, byli jsme ve tvé přítomnosti. Naslouchali jsme tvému vyučování. Ti budou odsouzeni svými vlastními ústy. Oni připouští, že seděli v jeho přítomnosti, ale nebyli změněni. Zůstali slepí ke své vlastní hříšnosti, zatvrzelí a neovlivnění Kristovou přítomností. Ježíš jim odpoví, neznám vás, jděte ode mě. Jak nebezpečné je sedět mezi božími svatými, kteří vyzařují jeho slávu a přítomnost.
kde Ježíš zjevuje sám sebe tak mocně a nebýt přitom změněn. Jak vražedné je nevidět ohavnost hříchu, zamoření srdce. Troufneš si říci pánu, navštěvoval jsem církev, kde byla tvá přítomnost tak reálná. Seděl jsem ve tvé svaté přítomnosti, spečetíštím své vlastní věčné zatracení. Bylo by pro tebe lepší nikdy jeho přítomnost nepoznat. Za druhé, duch svatosti. Ohledně jeho syna, který podle těla povstal z Davidova semene a který byl podle ducha svatosti mocně označen za Božího syna skrze vzkříšení z mrtvých. Našeho pána Ježíše Krista. Římanům 1, 3 až 4. Za pravou svatostí je duch, který jí způsobuje. Všude, kde nalézáte působení Ježíšovy přítomnosti nebo mezi jeho lidem, objevíte v nich mnohem víc než poslušnost, víc než oddělení od světa, víc než zdrženlivost od bezbožných věcí. Naleznete ducha poslušnosti. Pro tyto lidi již není poslušnost jen záležitost činění toho, co je správné a vyhýbání se tomu, co je špatné. Věřící, který má radost z potěšování pána, má nad sebou ducha, který ho automaticky vede ke světlu. Každý, kdo koná zlo, totiž nenávidí světlo a nepřichází ke světlu, aby jeho skutky nebyly odhaleny. Ale kdo koná pravdu, přichází ke světlu, aby jeho skutky byly zjeveny, že jsou vykonány v Bohu. Jan 3, 20 až 21. Svatý člověk se neobává světla Boží přítomnosti. Spíš toto oslňující světlo pozve, neboť duch svatosti v něm volá. Chci, aby všechny skryté věci vyšly na světlo. Chci se tolik podobat Ježíši, kolik je to pro lidskou bytost na zemi možné. Tento služebník utíká ke světlu. A když se mu vydá, stává se pro něj světlo Kristovy přítomnosti ryzí slávou. Ale ti, kdo si tajně uchovávají skrytý hřích, mají bludného, nečestného ducha. Je to tajnůstkářský duch, který nenávidí poselství o domluvě a křičí milost, aby překryl skrytou tajemnou zkaženost. Ale když se projevuje Ježíšova přítomnost, odhaluje všechny tajnosti a vynáší všechny skryté věci na světlo. Boží lid odmítá všechnu temnotu a stává se otevřenou knihou, listem, který znají a čtou všichni lidé. 2. Korinským 3.2. Doslova stovky lidí přicházejí do Times Square Church, sedí v Boží přítomnosti a odcházejí, aby se už nikdy nevrátili. Odcházejí se slovy, tito kazatelé jsou příliš tvrdí, příliš přísní, příliš zákoničtí. Díky nim mám pocit, že to nikdy nezvládnu. Pravdou je, že většina těchto posluchačů v sobě živí nějaký oblíbený hřích. A oni vědí, že by byl odhalen, pokud by šli dál ke světlu. Jejich trápení nespočívá v této církvi, ani v našem poselství. Spočívá v jejich touze zůstat ve tmě, kde mohou jejich zlé skutky zůstat skryté. Naslouchej jazyku ducha svatosti, motivaci tohoto ducha. Zachováváme jeho přikázání a děláme to, co je v jeho očích příjemné. 1. Jan 3.22. V řeckém překladu zní tato slova velice silně. Zachováváme jeho přikázání, přijímáme je s velkým vzrušením, protože víme, že ho to těší. A zde je, jak věřím, že tento duch svatosti působí v církvi, kde se manifestuje Ježíšova přítomnost. Především je tu to, že bratři a sestry přicházejí do tvé církve ve vítězství s úsměvem přemožitelů. Oni svědčí, jsem proměňován, pán do mého srdce vkládá touhu poslouchat a chodit bezúhoně před jeho tváří. Když si toho svědkem, tvůj duch se raduje a říká v tobě,
Díky Bohu, další služebník mu přináší radost. Můj bratr a má sestra působí, že se nebe raduje. Tvé vzrušení roste a sahá mnohem dál, než je vítězství. Z něhož se v tuto chvíli radujeme. Dál za osvobození z moci ďábla, protože mnohem víc než všechno jiné se stáváme tělem, které se učí, jak Pána potěšovat. Posloucháme ho ne z povinnosti nebo otrockého strachu, ale protože v nás žije duch poslušnosti. Radujeme se z Kristovy radosti, radujeme se z toho, že jeho srdce se raduje. To je svatost. Sdílení Pánova břemene. Každé pravé břemeno, které mi Bůh dal, abych ho nesl, se narodilo z hlubokého, život měnícího setkání v Ježíšově přítomnosti. Před 31 lety na mě sestoupil Boží duch jako duch pláče. Prodal jsem svůj televizor, který vládnul mému volnému času. A po celý rok jsem byl uzavřený sám s mým Pánem v modlitbě. Měsíce jsem strávil v modlitbách ve své studovně a v lesích. A zatímco jsem přebýval jeho přítomnosti, Bůh pro mě otevíral své srdce a ukazoval mi souhrn všech utrpení světa. Odtud přišel příkaz: jdi do New Yorku. Poslechnul jsem a když jsem se procházel po těchto ulicích, sdílel se mnou své břemeno pro gengy, narkomany a alkoholiky. Asi před 5 lety mě Bůh povolal k životu mnohem hlubšího společenství. Strávil jsem měsíce sám s Ježíšem. Byl jsem očišťován, vzdával se všech ambic, toužil jen potom, abych potěšil Pána. Opět přišel příkaz: vrať se do New Yorku. Teď se naše služba hýbe jen skrze modlitbu a přebývání v jeho přítomnosti. Břemeno, které máme, musí být jeho břemeno, jinak je to všechno marné. Když mi bylo 8 let, byla velice oblíbená táborová shromáždění. V té době neexistovaly žádné PTL, hlídaná místa pro náboženská shromáždění pod širým nebem, nebo křesťanské domovy. Stany a malé chatičky bylo všechno, co si mohla církev dopřát. Gwen a já jsme taky jezdívali do jedné, v Pensylvánii. Lidé, kteří přicházeli do tohoto kempu, byli plní jeho přítomnosti. Neměli jsme žádné televize a nikdo se neodvážil ani pomyslet na návštěvu divadla. Ježíš byl nade všechno. Shromáždění trvala většinou celou noc. A právě na jednom takovém shromáždění, kde Ježíš tak mocně zářil, jsme všichni utíkali k oltáři. Vzpomínám si na klekání do slámy a když jsem byl v Boží přítomnosti, stal se on mým životem. Promluvil tam ke mně a řekl: dej mi svůj život. Pochybuji, že bych dnes Bohu sloužil, kdyby nebylo těch drahých svatých, kteří přijížděli na tato kempová shromáždění tak plní Ježíše. Oni manifestovali jeho slávu. Ležel jsem celé hodiny, vzlikal a třásl se u tohoto kempového oltáře. A když jsem vstal, chlapec jen 8letý, byla na mém životě Boží ruka a v mé duši bylo jeho břemeno. Nikdo nezdílel Pánovo břemeno víc než apoštol Pavel. Ježíš vložil na jeho ramena jeho svého vlastního srdce. Ale jak Pavel toto břemeno přijal? Ze setkání s jasným sluncem Kristovy přítomnosti. Stalo se, že ho náhle obklopilo světlo z nebe a on padl na zem. Skutky 9:3-4. Tohle byla sama přítomnost Ježíše. Pavlova služba vyšla z tohoto setkání. Všimni si, že následovalo: vstaň a jdi. Verš 6. Když máš skutečnou živoucí přítomnost Ježíše, nepotřebuješ pro své vedení výbory, strategie nebo semináře. Jak na to? Duch svatý přichází a říká: jdi sem, jdi tam, udělej to takhle. Říká ti kdy, kde a jak. Můžeš slyšet dva kazatele,
Oba jsou upřímní, oba kážou to samé poselství. Učení obou dvou může být správné a každý z nich může kázat s nadšením. Přesto jsou slova jednoho z nich bez života a padají do hluchých uší bez jakéhokoliv výsledku. Ale slova druhého bodají do srdcí jako meč. Tento kazatel sdílí a zjevuje pravé Pánovo břemeno, protože byl zavřený s Ježíšem a může mluvit o tom, co má Ježíš na srdci. Pánova přítomnost skrze něho přináší jak usvědčení, tak život. Ukaž mi služebníka, který je zavřený s Kristem, očekává v jeho přítomnosti a já ti ukážu toho, kdo nikdy nemine Kristovu mysl. Kdyby udělal jeden krok stranou, Pán ho přivede zpátky. Podobně ukaž mi církev, která poslouchá Boží slovo a manifestuje jeho přítomnost. A já ti ukážu církevní tělo, které slyší od Boha, zná jeho břemeno a činí jen to, co ho těší. Takové tělo nechá všechen usilující zástup stranou. Ano, uslyší tisíce hlasů o dobrých věcech a podnětech, které budou říkat, přijď nám pomoci. Ale oni se nepohnou, dokud on neřekne, aby se hnuli. Tato církev neprovede žádnou věc, jestliže v tom nebude Ježíšova přítomnost. Za čtvrté, překypující a mimořádně veliká radost. Oznámil si mi cesty života a svou tváří mě naplníš potěšením. Skutky 2:28. Byl jsi někdy zvědavý, jak vypadal Ježíš den po dni, jaké bylo jeho srdce, jeho postoj? Vypadal zdrceně ze všech těch břemen, které nesl? Plakal většinu času? Byla v jeho přítomnosti svatá tíha? On doopravdy zvlíkal a doopravdy nesl těžká břemena. V Getsemanské zahradě potil kapky krve a jinde sténal a vzdychal nad nevírou. Ale Boží slovo jasně říká, že Kristus byl plný radosti. David přece o něm říká, viděl jsem Pána vždycky před sebou, neboť je mi po pravici, abych nezakolísal. Nedělal si starosti. Proto se mé srdce rozveselilo a můj jazyk zajásal. Oznámil se mi cesty života a svou tváří mě naplníš potěšením. Skutky 2:25-28. Když toto mluvil Petr ke shromážděným židům, citoval proroctví z Žalmu 16. To byla vize o Kristu, který bude mít radující se srdce, jazyk mluvící radost a výraz jeho tváře bude plný radosti kvůli přítomnosti jeho Otce. Máme se radovat, mít radost a být plní radosti ze stejných důvodů, pro které se radoval Ježíš. Prvním důvodem jeho radosti bylo, že věděl, že je nemožné, aby ho smrt držela. A totéž platí pro nás. Toto vědomí ničí hříšnou doktrínu, která říká, že Ježíš byl vydán do ďáblových rukou a musel si cestu z pekla ven vybojovat. Ale Ježíš na zemi věděl, že smrt ho nemůže udržet. A my to víme taky. Za druhé, Pán je nám po pravici ve všech našich souženích. Plní naděje a očekávání můžeme odpočívat, protože víme, že On je vždy vedle nás. Za třetí, nenecháš mou duši v pekle. 2:27. Vstaneme k novému životu v novém těle, v novém světě. A nakonec, jeho skutečná přítomnost nás zaplaví radostí. Jak můžeme dělat něco jiného, než jásat a radovat se, když jsme byli vysvobozeni z pekla? Máme zaslíbený věčný život. Máme jeho ujištění, že bude s námi ve všech trápeních tady na zemi a je před námi manifestována jeho přítomnost. Někdy musíme být potichu a vědět, že on je Bůh. Někdy duch přináší něžné, melodické písně lásky pro Ježíše. Ale všude v Božím slově čteme, že kdykoliv Bůh přinesl vítězství nad nepřáteli,
propukli lidé ve veliký jásot a křik a hlasité chvály Hospodinu. Když Izraelci sedmý den obcházeli Jericho, bylo vydáno přikázání. Všechen lid skřikne křikem velikým, propukli lidé ve veliký jásot a křik a hlasité chvály Hospodinu. Když Izraelci sedmý den obcházeli Jericho, bylo vydáno přikázání. Všechen lid skřikne křikem velikým, i zboří se zeď městská na místě.

prospievovali jedni po druhých, chválíce a oslavujíce Hospodina. Všechen také lid pokřikoval hlasem velikým, chválíce Hospodina, protože založen byl dům Hospodinův. Takže lid nemohl rozeznati hlasu pokřikování radostného od hlasu plačícího lidu. Nebo lid ten pokřikoval hlasem velikým a hlas ten slyšán byl daleko. Ezdráž 3:10, 11 a 13. Hebrejské slovo použité zde pro křik tu znamená rvát uši. Pláč Izraelců byl tak radostný a chvály tak hlasité, že to rvalo uši. Někteří lidé říkají, že nemohou vystát hluk a jásot v církvi. Ale poslechni si toto, až zazní zvolání, hlas archanděla a boží polnice, sestoupí sám Pán z nebe. 1. Tesalonickým 4:16. Bůh chce, abychom ohledně této věci znali jeho slovo. Žalmy nám přikazují, abychom k Hospodinu hlasitě pokřikovali. Křik v hebrejštině představuje zahřmění, jiskry, oheň. Plésej Bohu v celá země. Žalm 66, 1. Plésejte Bohu, síle naší. Pokřikujte Bohu Jákobovu. Žalm 81, 1. Pokřikuj Hospodinu všechna země. Zvuk vydejte, prospěvujte a žalmy zpívejte. Trubami a zvučnými pozouny. Hlas vydejte před králem Hospodinem. Řeky rukama plesejte, spolu i hory prospěvujte. Žalm 98, 4, 6, 8. Boží lid zná tu nesmírně velikou radost, kdykoliv je zjevena Ježíšova přítomnost. Jestliže nebudeme pokřikovat jeho chvály, udělají to za nás stromy. V Times Square Church zpíváme takovouto píseň. Pozvedněte své hlavy. Nebojte se, zpívejte, dokud nesestoupí Pánova moc. Touto mocí je jeho přítomnost.

Poslouchali jste kázání Davida Wilkersona. Budeme rádi, když nám napíšete vaše osobní svědectví nebo zkušenost s Pánem Ježíšem. Psát nám můžete na e-mail redakcia@radiopokoj.sk. Těšíme se na další střetnutí s vámi při poslechu Rádia Pokoj.

0: dialom.
1: A ukážu vám ještě mnohem vzácnější cestu. Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem. A kdybych rozdal všecko, co mám, ano, kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje. Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí. Láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá.

0: Jak jsi přišel k Ježíši Kristu?
1: Tak ahoj, já jsem Jirka a já jsem vždycky věděl, že něco je. Že nejsme tady náhodou, že prostě jsem vždycky přemýšlel nad tím, proč jsem se tady vzal a takové věci. A už na vysoké škole jsem měl kamaráda, který byl věřící a vždycky mě to zajímalo, ale nikdy nebyl čas na to. Vždycky mě ten svět lákal víc o tom si jít užívat, než abych se bavil s někým o nějaký víře a jak k tomu přišel a podobně. Ale pak, když jsem změnil práci a přestěhoval jsem se do Litoměřic, tak jsem vlastně našel jiné přátele a našel jsem přátele, kteří už věřili a vždycky mě to zajímalo se jich zeptat na to, jak věří, jak uvěřili, k čemu vlastně věří, co to vlastně pro ně je, kdo je Ježíš a tak dále. A schánil jsem k tomu odvahu, nebo neměl jsem vůbec vždycky buď čas, nebo i jsem se bál je na to zeptat, abych je nekonfort, aby to nebylo trapný a sám jsem se já cítil trapně a to. Až jednou jsem si řekl prostě, že už je potřeba se na to zeptat, protože už mě to trápilo, dlouho jsem nad tím přemýšlel, chtěl jsem vědět už, jak to je. Tak jsem šel za Petrem, domluvil jsem si s ním schůzku, sešli jsme se sami dva a já jsem se ho právě zeptal na to, kdo je Ježíš, jak to je. On mi řekl, že prostě to je historická postava, která zemřela za mě a za moje hříchy a za tady ty všechny. A já jsem říkal, no tak. A zároveň mi řekl, že teďko ten daný v to období se začíná kurz objevování křesťanství, který vede taky můj kamarád teď s jeho manželkou a že se tam mám přihlásit a jít tam. To znamená, že jsem ho uposlechl, nebo dal jsem na to, přihlásil jsem se na kurz objevování křesťanství a začal jsem tam docházet. Bylo tam nějakých 10 lekcí, začali jsme Evangelium podle Marka a začali jsme to prostě studovat, bavili jsme se o tom všem, co byl Ježíš, když jak přišel na svět, jakým způsobem tady fungoval, co všechno dělal a tak dále. A já furt říkám, to je zajímavý, jak takhle všechno a teď ty jednotlivý zázraky, co dělal, uzdravoval lidi a tak. Až asi kolem 6. nebo 7. lekce tam bylo ta výzva toho, že bychom to mohli. A já říkám, no jestliže to byla postava historická, jestliže to je všechno doložený, jestliže se všude píše, že zemřel za naše hříchy, ale vlastně žije dál, že prostě vstal z těch mrtvých a za nás prostě teď a se přimlouvá a tak. Tak prostě já, je to Boží syn, no tak jestliže je živej, tak já ho prostě požádám, on musí přijít teda, jestli to je pravda. Tak jsem se na to jednou připravil, byl jsem doma sám, začal jsem. A omyl jsem se celý, byl jsem celý připravený na to, tak a dneska požádám Pána Ježíše, ať se mi dá poznat. A začal jsem prostě tou žádostí o to, aby přišel do mého života. Jestli je živej a jestli to tak je, jak se všichni tvrdí, ty věřící, tak ať přijde. A přišel. A hodinu a půl jsem chodil po bytě, zažíval jsem pocity radosti, pak pocity hroznýho, jak jsem strašný, jak jsem jako hrozný člověk, hříšnej, co prostě jsem všechno udělal. Začaly se mi vybavovat věci, které jsem jakoby v životě úplně, na který jsem myslel, že jsem je vytěsnil, tak najednou mě začal Duch Svatý prostě usvědčovat to. Tady jsi to udělal špatně, tady. Tak jsem z toho byl špatný, ale pak najednou přišel následně pocit toho vysvobození, že vlastně když to vyznám, když to budu říkat, když prostě to dám tomu Ježíši už všechno, tak prostě je zaplaceno. Tak jsem začal plakat nejdřív sám nad sebou, jak jsem hroznej. Pak jsem byl rád, že vlastně mi je odpuštěno. A pak jsem začal plakat nad tím, jak jsem děkoval. Takže jsem prožíval jakoby to, že ti něco je, nebo něco si provedl, já ti to odpouštím a pak zase pláč z toho, že prostě už, že to ani nezasloužím a je to je skvělý, že to takhle dopadlo, že můžeme takhle přicházet. No a do roka od té doby jsem se nechal pokřtít a takhle jsem poznal Ježíše.
0: A co tvoje další cesta? Co tě Bůh naučil v duchovním životě potom posléze?
1: Začaly se samozřejmě měnit veškeré priority v životě. To znamená, že Bůh, potažmo Pán Ježíš, se stal na prvním místě v mém životě. A začalo, muselo to se projevovat u těch prvních, který nejtěžší taková věc, která byla, to říct mé tehdejší přítelkyně, jsem za ní musel přijít, teďko je to moje žena už, ale musel jsem jí říct, že prostě mám radši Boha než jí, že prostě on, ten Bůh je na prvním místě. To bylo nejtěžší bylo to přijetí vodní a tak všechno, co se dělo kolem toho. Duchovní boj nejvyšší a největší ten duchovní zápas, když jakoby se člověk otáčí k Ježíši, jsem poznal největší po svatbě, když jsme se plánovali, plánovali jsme rodinu, a přišly útoky na to, ty duchovní právě, ty, že nebudeme mít děti, jestli já jsem plodnej vůbec, jestli co, jak jsem se choval předtím, než jsem poznal Pána Ježíše, tak určitě takhle nedostaneš dítě. A takovýhle myšlenky přicházely a útoky, že určitě teďko, ty vůbec, jestli budete mít nějaký děti a takhle. Tak to byly největší boje a to jsme seděli a to jsme fakt odevzdávali. To vím, že byl, to jsme hodně prožívali, tak to byl největší duchovní boj, jakoby, si myslím, jeden z největších.
0: Čem vám je, nebo tobě, v čem ti je přínosem místní sbor, co pro tebe znamená?
1: Místní sbor je pro mě vlastně, já bych to řekl jako mateřský sbor. To je ten takový, jako když někdo přijde na, tomu je, na tu vysokou školu, má tu alma mater, takovou tu, tak to je ten můj první sbor. Pro mě největším přínosem, který tam je, je, že v rámci chození do sboru a pravidelní navštěvování se vlastně vznikla, se rozrostla má rodina. Aniž by člověk jakoby chtěl velkou rodinu, tak díky tomu, že jsme jedna církev a spojena tím Kristem, že jsme to jeho tělo, tak normálně prostě fungujeme. To znamená, že pro mě to bylo najednou zjištění, že jsem součástí něčeho většího, než nemám jenom život pro sebe, ale najednou jsem součástí většího celku. A to mě naplnilo radostí, protože jsem ve sboru dostal jistotu toho, že každý jsme jedinečný, každý máme možnost prostě tu svoji hřivnu a tu, ty věci, co jsme dostali Pána Boha, nějakým způsobem pro ty lidi ve sboru i mimo sbor fungovat. Ale to jsem poznal až v té naší církvi, v tom sboru, kde chodíme. Takže vlastně pro mě to, mě to otevřelo oči, jak se chovat vůči rodině a jak má rodina vypadat v podstatě i, když to tak přenesu. Takže do rodinného života mi to dalo dost, nejvíc v podstatě.
2: Odvysielané v spolupráci a so súhlasom Bratskej jednoty baptistov v Čechách a na Slovensku.

Hospodin je mojou silou a mojim štítom. Na neho sa nadeje moje srdce a preto mi bude spomožené. Moje srdce bude plesať a budem ho oslavovať svojou piesňou.

0: Jak se tak dívám,
1: nejsme tu nikdo nic moc. Tak by pro nás mohla dneska platit docela univerzálně jedna věta, Efeským 3.8. Mně, daleko nejmenšímu ze všech bratří, byla daná ta milost, abych pohanům zvěstoval nevystižitelné Kristovo bohatství. Včera jsem byl na obvyklé návštěvě na onkologii, kde mě kvartálně sledují. A bylo plno. A pan docent Kopecký, se kterým jsem se docela skamarádil, na to byl sám. Holky, tím je myšlená primářka, která je s vnučkou na horách v rámci jarních prázdnin, a paní doktorka, tam nebyly, tak kmital sám jako za mlada. Nakonec jsme zůstali v čekárně já, matka asi 70letá s dcerou asi 40 roků. Moc hezky si povídali. Maminka byla taková veselá. Na onkologii vane takový zvláštní duch smrti a tam veselý není nikdo. A tak jsem pak vstal a zeptal se, aby mi prominuli, že se vlamují do jejich světa, ale vypadá to, že jsou věřící. A oni, že jo. A docela se rozzářili. A prý, jak jsem to poznal? No, povídám, tady se nikdo nesměje. Tady každý myslí na svoje konce a to je zázrak, když má někdo Boha a vědomí, že má věčný život a někoho, kdo ho nese a není složený pod těmi okolnostmi života. Važte si to, co máte a držte si to, to je poklad. A zase jsem si šel sednout a oni zářili. Neptal jsem se na jejich konfesi, vírovyznání, na to, jak jsou daleko, jenom mi pán dal, abych jim to řekl a potěšil je. A vyleštil trochu jejich rodinné stříbro. Ono, když září, tak je takové chtěnější. No a hned jsem šel na řadu. Panu docentovi jsem vzal knížku nedávno objeveného autora Martina Sodomky, Jak si postavit motocykl. On se totiž vrátil do dorosteneckých let, kdy nesměl přímo na studia jako buržoazní živel z takové rodiny, musel začít jako automechanik. A bavilo ho to. A byl šikovný. Teprve potom šel na gymnázium a několik vysokých škol a docenturu a vědeckou kandidaturu stihl. Tak na stará kolena z toho prostředí smrti kolem něj unikl do garáže a kompletně zrepasoval Javu 350 a vede k tomu svoje vnuky, aby nehrčeli jen u počítačů. Rozsvítil se taktéž jako 100W žárovka. Neměl moc času, ale stihl to prolistovat. A všiml si toho jména a ptal se, zda je to člověk z toho hnízda konstruktéru a designeru Sodomků, a 3D pohledy na díly a na to skládání se mu náramně líbily. Je to vlastně takový návod. Zasnil se a že mám pozdravovat jeho spolužáka z police a musel mazat na jakési konzilium. A tak jsem si říkal, jak to bylo dobře, že mi Duch Svatý ráno poradil vzít tu knížku a nečekat, že povedeme rovnou duchovní řeči. Někdy je vůbec ohromně dobré si poodstoupit od sebe a dívat se, co se děje v lidech a nenacpat jim za každou cenu ten můj svět do jejich světa, když jsou jejich dveře ještě zavřené. Tak to vypadá, jako když běžíte se skříní plnou svých věcí a sebe a nevidíte přes ní a docela slušně narazíte na ty jejich dveře, když jsou ještě zavřené. Oni se často odemykají úplně malým klíčkem a jarmara ve vašem náručí a váš rozběh nepůsobí důvěryhodně, aby je otevírali. Natož pokud se ty dveře otevírají jen velmi osobně zevnitř tím malým klíčkem.

Veliký je Hospodin, vší chválihodný, ve městě našeho Boha, nahoře své svatosti. Vrcholem krásy, potěchou vší země je hora Sion, město mocného krále na svazích severních. Bůh sám je v jeho palácích, ukázal, že je jim pevností. Prochoďte Sion, kolem jej obejděte, jeho věže zkuste spočítat, jeho hradby ze srdce obdivujte, na jeho paláce upřete zrak. Abyste o tom vyprávět mohli pokolení, jež přijde za vámi. Tento Bůh je náš Bůh na věky věků. On bude naším vůdcem, dokud jsme naživu.

stvoření opírající se o tebe, chráníš pokojem. Pokojem, neboť v tebe doufá. Doufejte v Hospodina věčně, neboť Hospodin, jen Hospodin je skála věků.

přijdu brzy. Drž se toho, co máš, aby tě nikdo nepřipravil o vavřín vítěze. Kdo zvítězí, toho učiním sloupem v chrámě svého Boha a chrám již neopustí. Napíšu na něj jméno svého Boha a jméno jeho města, Nového Jeruzaléma, i jméno své nové.

Věrohodné je to slovo. Jestliže jsme s ním zemřeli, budeme s ním i žít. Jestliže s ním vytrváme, budeme s ním i vládnout. Zapřeme-li ho, i on nás zapře. Jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe.

Hospodin je svetlo mé a moje spása. Koho bych se bál? Hospodin je záštita mého života. Z koho bych měl strach? Kdyby se proti mně položilo vojsko, mé srdce nepocítí bázeň. Kdyby proti mně i bitva vzplála, pořád budu doufat.